0: Ajšo, kaž na spočatku můžeš prajč, krótko popečiš v serbskim rozhlasu, šako je so program Runja, keď započal. A Katka Pöpelec tež vie, do kotro směra to jule tematisce dženca takhle pojedže. Dobranje, Katka.
1: Dobranje, Blanka. Haj, dženca, vězo cíle vůlka téma delanach, abo tež dalších serbských šulach. Na rajbičanských, bohovanských vikách můža so šulaki a šulachy dženca zase vo svojim přichodže informovač, tež my jsme tam dženca zase zastupení se stejšťom, ale vězo je tam tež Beno Šota, náš reporter dženca ráno hýže live podľa na přijotách, ale tež s prvnými vústajerimi môže tam hýžo porečeč. Prvný zárov za tvár serbského fóruma vědy, to by vůlka téma čera popodňu tu Budešině. Ministrojo sú přijeli a šice sú zvopaču, no hej, prvný zárov tak rec činili za tuton vůlky komplex, kotrož má pousta milionov euro pvačič. Vo tom rozpravia nám dženca ráno Mati Gisvok, vodhľadajú od toho zabierame sa tiež ešte s squishy dumplingami. Jeli nitko vyšče, što je menené potom mače najské džiči takhle v zakvadnošulskej starobie, jeli nic potom vám to vizo rozkvadžeme a chceme vizo tiež s filom Jelosom dženca ráno posnedač.
0: A hučbu so vie tiež tako hinajšu zmijeme ve biehu našeho usvania. A na vedro tiež nedom raz poladam vosom popečeche.

Štanca Nětko Ryka na Rajbičanskej wyšej šuli na połanske městna hotowy start. A tež Serbski rozhłos tam budže na městne. A Benno Šuta so z Rajbic tež přizoví dženca ráno hižo. Dženca večo sedmich předstají Benno Vauda svoju novu knihu Stavizny a staviznički nedešej korunie v Oklecach. Čítanie je v ambulantnej ladarni pola Šnajdrec v Oklecach. A tam můžete si knihu tež nedom kupić. Dženca naučo pečeš, votyri so vůstajnca v serbskej kulturnej informácii a vůmilce, kot se již sú tam vůstajene, sú Marja Šucic, Konec, Norbert Völkel ze Šunua a Felicia Tuvino. Ze spěvnej skupinu Přespolní ta Cohavická tam startuje. A kečbu, jeli so chceče dženca doponažno do ski, ze znikakie příčiny dženca so serbska kulturna informácia hakle poponu dvěmaj vočiny. Hudžba spěva celé bez vůhu na tutom celé vosebite koncert, če dženca prošení do Nemsko-Serbského ludového dživadva večer na povosmech. Tam zahraje tež Karolina Ajkec na termíně. Jutze pjatk dopona džesačiš, sče prošení na Vujko Žolu dživa dva narodže, přetož tam zaklinča zaso spěvy a žorty r flopidol su zaso tu. A sobotu vusiva vulatko, kaž sče to zvučení 12 hodinach ve televizi MDR.

Nowa doba featuring přes pólni serbskim rozhłosu štwórtkrano cibelki na šest. Hač Tamagotchi abo napřikład Pokémon-karty, kóžda generacja ma takle svoju rajku, a dźensa su to drje skiry tajke skwyšije. Dźeći su cyle cypelkojči za nimi. Je to tajka trendowa rajka, za kotruž socjalnych syčach wabia. Skwyši to je husto morec, kajž tajki mešký měšk, kiš je z kumštnym želejom pelnene, a tutun môžeš štokač a faudvač, dodoš,

0: Nechto školi z was, to ze swójskich nazorninjow wie, Ralbičanska šula je woprawdźe chětra aktivna. Dźensa zmija tam połanske wiki, wotem šćetu wjace zoniče běhu rania, a beno šuta so tež, wotam přizewi. A hižo wot póndźele su šulere šestoletnika s českimi šulerami z partnerskej šule z Melnika po Puču we Łužicy. We einzidlu su byli to wězo zvonka Łužicy, we małym Wejkowie, we Prazběrencu a wězo tež tu vemešče ve Budešinje. A nětko je dalši džil na reče, kaž pojeda vůčer Michał Vůčo.
1: Potom mu zmenimo a tu tyčin je akuratne džilene do dvejoch pojicu a ta druja pojica so potom odmiva ve Česke. Sme se ve džen popoču ve Praze a na koncu pjatk zeznajomnime so ze Smelnikom hišče.
0: Hajtoreka za 19 rajbičanske šulerju, za su tuči cu tydžin po ptajkim nanuach, za serbske šulerju je to nešto celo vosebite, kaž praje Nina Reorec a Pascal Dietrich.
2: S tými českými kus grilovač.
3: Hajzo jen ty muže trude te slova zrozumič, kiš je pojedaja. A ja sa tež jara na pravu jeslu.
2: Na pravu halte, je mo jen nur mister se znač.
0: A tam ve Praze zmija dženca tež vedženje po měsče, cele věstče buže to nezapomnite tydžen za šulaky a šulerju z Ralbic. Tamniša šula pěstuje však hižo let žesatky šulersku vuminu z české šulu ve Mělniku.

Alvaro Soler, serbskim rozwosu menšinu do sedmich, a poladamy hižo raz, na kursujmy so potom takle po sedmich, hač do osmich, mě z druhým takle veselič.

Dźensa potajkim rěka Weralbišanskej šuli na Połanskim městnym hotelu start. Za někotre menšiny polada mějže raz. Do šule dźeš však su tute wiki dźensa a to od dopona na po 10 do večera 6 beno šuta nam potom nedo mějže raz taky krutki dolat da. Dźensa na večer 5 wotyri so wustajnca w serbskej kulturnej informacji. A či, kýž tam svoje tvorby pokazaja sú Maria Šočic, Konec, Norbert, Völke ze Šunua a Felicia Tuve Nuec. Přespolní tam tež budú. A co vecka započne se po takým 17 hodinách, keď buš tu ešte chcú dženca, hižo dopodňa je mol do ský skočič, ský hakle dve maj v očini. Dženca večer 7 predstaví Beno Vauda svoj novú knihu Stavizne a stavizničky nedešie korunie v oklecach. Odeče. A to v ambulantnej ladarni pola Šnajdrec a tam môžeče si knihu tež nedom kúpič. Zromadný koncert s Karolínu Ajkec a Serbské komorné filharmoniu sče prošený dženca večer na po 8. do Nemsko-Serbskeho ľudového Dživadva. A jutře piatk odmeje so na Vulky žoli Dživadva Národe dalše predstajenie inscenácie Floppy Dolls sú zase tu. A sobotu, poľadáme hižo raz na sobotu, do Vusova ve televízii MDR s dubkom 12. Celé aktuálne vodače vůladka, snadše so dživaliče od hlánici, že zajšvu sobotu na henie, dokež by to lasiate džen. Tohle je so celá věcka vo jeden týdžen přesunula. Tož veselče so. Sobotu připodňu 12 na vůladko.

Dźensa na wječor pećiš, sće přeprošeni na wotjorene wustajnce Serbske kulturne informacije tu we mišće. Předstaja so tvorbe Marije Šočic konec, Norberta Völkela ze Šunua a Felicie Tove Nuec a přes bólni tam budu na městne. Od 17. hodin potekim. 19. hodinach předstaje Benu Wouda svoju novu knihu.